0: 山羊叔，山羊叔，叔，山羊叔，你怎么了？你没事吧？叔，山羊叔，挺住！
1: 啥时候了？你还说这个？烧饼，烧饼的事儿啊！
2: 你挺聪明啊。
1: 叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，